0: favorite.
1: Tedy kolem roku 2025 hledala vás vypusu, co jela by význam i pár, že se vede na půl roz.

0: zrachty, se umí počítat se sa zraky. Já se vždycky čekal na zázrak a přišla jste v ní. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesmí svaržit.

0: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
1: Idioma, Gregor! Vždyť to máte teď dopíšeš!
0: Hem, hem, hem! Tam je jenom hem, hem! Nic, nic!
1: O samozřejmě mi znamená Elihama, Gregor!
0: To musí znamenat třeba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ty ty ty jmen.
1: A mi je to Elihama, Gregor!
0: Ale spíš! Elina Makropulo, šeky je skrétí!
1: Přinášu čeně!
0: Vy jste to vědělá!
1: Učelka, jak to víte?
0: Hej, mi prosím, závěti je přec! Oj, jakým si Ferdinandovi nározeném luku v 20. od listopadu 1816 a v matrizním zápise tohle. Domeni facis Ferdinand Makropulus Bonus, nematecký otec Vinefan, mater, hej!

0: Hab ich Nemus in Fabula?
1: Pulci! Chcete mi vysvětlit?
0: Slečno, to je přátelská beseda. Ode psáne jste Kristice, tuto fotografii, je tu váš podpis. Výborně, račte dovolit. A poznala jste mi večer tu Kristinu, 18.36.